Popot vryská, popot ognia, sva od zla. Ona vrtí, ona žeže, teško onom, ko je zná, nikad ne zná.